0: 5 hodín 48,5 minúty. No a Ľuboš Kasala a jeho rozhlasový lexikon pri príležitosti 100-ročnice rozhlasového vysielania na Slovensku pokračuje dnes Rádiožurnálom.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Rádiožurnál.
3: Nemám teraz na mysli našu hlavnú spravodajskú reláciu. Myslím Rádiožurnál v písme Rádiojournal. Pôvodne súkromná eseročka bola predchodcom štátneho a neskôr dnešného verejnoprávneho rozhlasu u nás. Poverenie otvoriť bratislavskú odbočku pražského Rádiožurnálu roku 1926 dostal jeden z prvých technikov Karel Koníček.
4: V roce 1926 jsem byl pověřen zavedením radiového provozu v Bratislavě a proto tato moje vzpomínka patří onomu radostnému začátku vysílání radiotelefonie na Slovensku. Již při založení Československé radiotelefonické zpravodajské společnosti Rádiožurnál v Praze roku 1923, která se už od 18. května téhož roku ujala každodenního pravidelného bezdrátového vysílání mluveného slova a hudby v pozadí jako čtvrtá rozhlasová společnost v Evropě, aby seznamovala širokou veřejnost s novým technickým zázrakem 20. století, radiotelefonií, později pojmenovanou novým českým slovem rozhlas. Už tehdy se mluvilo i o tom, aby také v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, bylo co nejdříve zahájeno pravidelné radiové vysílání.
3: No a roku 1927 sa Rádiožurnál rozšíril do Košíc a od roku 1936 vysielal aj z Banskej Bystrice.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Východ, kalendár.
1: Karel Gott. Je úžasné, ak svoj život človek vypracuje tak, že pri jeho mene netreba viac povedať ani vysvetľovať, ale pre istotu aspoň minimum. Český herec, spevák s dušou a srdcom maliara. Patrí dodnes aj po svojej smrti medzi najvýznamnejších a najpopulárnejších spevákov v dejinách československej populárnej hudby. Ale predajom albumov sa radí aj k najúspešnejším. Bol 42-krát ocenený Zlatým slávikom. Dnes by mal narodeniny, mal by 87 rokov. Pri príležitosti svojich narodenín v roku 2017 uviedli spolu práve v rozhlase s Igorom Tymkom, vtedy pesničku Kto dokáže, ktorá súvisí práve s vysielaním rozhlasu a je venovaná kreativite a tvorbe, no a ľuďom, ktorí takto tvorivo pracujú. Ďuro Šimko sa Karla Gotta opýtal aj na to, čo vtedy považoval vo svojej dovtedajšej tvorbe za celoživotný úspech a na čo je najviac hrdý.
2: To nedokážu teď od pasu rovnou od boku říct konkrétně která, ale je to historie, která je na celou docela obsáhlou knihu, kdybych měl všechno vyprávět. Která píseň, každá má svoje místo historické, každá píseň má svůj příběh, ale musím říct, že právě na to mezinárodní pole jsem se dostal skoro okolností právě v Bratislavě na Bratislavské líre v 66. roce písní Pošli to dál a Rozprávkový dom, kde seděl velký boss jedné hamburské gramofonové společnosti a hned jsem dostal angažmá na první single desku. Z toho vznikl album dlouhohrající a z toho potom vzniklo 70 dalších dlouhohrajících. Takže Bratislavě, vždycky si na ní vzpomenu, tady vlastně to byl takový mezník, takový krok a brána do Hamburku.
1: Dnes by mal Karel Gott narodeniny 87 rokov, nuž a dnes počas celého raného vysielania Karla Gotta spomínať budeme, pretože sa od neho odvíja aj naša dnešná ranná téma, keďže má námestie v Plzni, kde sa narodil, tak po kom by ste také námestie alebo ulicu pomenovali vy. No a my ešte zo pár štatistických informácií o Karlovi Gottovi počas vysielania povieme. Prajeme vám dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: Baš!
1: No určite viem povedať, že Karel Gott chýba na tej koncertnej scéne nepochybne a dnes venujeme Karlovi Gottovi tak trochu aj naše vysielanie práve preto, že dnes by mal 87 rokov. No a treba spomenúť, že naozaj ten koncertný rozmer je tak jemne vykrytý, ak môžeme povedať, pretože v koncertnej verzii pesničky Karla Gotta spieva Kristián Šebek profesionálne a výsostne s úctou a spieva ho právom, rozsahom hlasu a prejavom. No a aký je teda kľúč výberu pesničiek do koncertu, napríklad Môj vzor božský Karel?
2: Ja sa musím priznať, že už od začátku sme sázeli na ten mix. Samozrejme, všichni známe ty notorické skladby, ktoré musí zaznieť. Jdi za štěstím, stokrát chválím čas, Být stále mlád, Lady Carnival, Trezor. To sú písne, ktoré kdyby nezazněly, tak ten divák má pocit, jak je to možné. Ale inak je to ten mix toho, kdy sme si vzali jeho první videoklip Zdvořilý Woody, Pan Suchý, Pan Schlitter. Vzpomínáme na jeho začátky, oči má s ním zaváté, jeho první vlastní skladba, nějaký ten rock and roll, ať už jeho Beatles, nějaký vypůjčený. Sem tam sáhneme po nějaké skladbě, která třeba vůbec není tak široce známá, jako jsou některé z těch, které jsem zmiňoval, abychom zase tomu divákovi ukázali jinou z těch jeho perspektiv, těch té hudby, kterou hrál. A vytvoříme to takový, řekl bych, spojíme to do toho kontextu tak, aby ten divák opravdu prožil široké spektrum těch příjemných emocí.

0: V dnešnom vydaní Lexikónu slovenského vysielania si zaspomíname na rádiožurnál, ktorý bol predchodcom dnešného verejnoprávneho rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový Lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádiožurnál.
3: Nemám teraz na mysli našu hlavnú spravodajskú reláciu. Myslím rádiožurnál v písme Radiojournal. Pôvodne súkromná eseročka bola predchodcom štátneho a neskôr dnešného verejnoprávneho rozhlasu u nás. Poverenie otvoriť bratislavskú odbočku pražského radiožurnálu roku 1926 dostal jeden z prvých technikov Karel Koníček.
4: V roce 1926 jsem byl pověřen zavedením radiového provozu v Bratislavě a proto tato moje vzpomínka patří onomu radostnému začátku vysílání radiotelefonie na Slovensku. Již při založení Československé radiotelefonické zpravodajské společnosti Radiožurnál v Praze roku 1923, která se už od 18. května téhož roku ujala každodenního pravidelného bezdrátového vysílání mluveného slova a hudby v pozadí jako čtvrtá rozhlasová společnost v Evropě, aby seznamovala širokou veřejnost s novým technickým zázrakem 20. století, radiotelefonií, později pojmenovanou novým českým slovem rozhlas. Už tehdy se mluvilo i o tom, aby také v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, bylo co nejdříve zahájeno pravidelné radiové vysílání.
3: No a roku 1927 sa radiožurnál rozšíril do Košíc a od roku 1936 vysielal aj z Banskej Bystrice.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: budem ju chrániť.
1: Je taký vysoký, vezme ma na vrchol.
0: Ty moja malá, snáď nebudeš mrchou. Aj ty to tak

slovy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

Meky Messer. Ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže. Leckdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže. Meky Messer blízko stál, jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer.

sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví,